0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 až 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Melodický rok, to je Skyrock.

0: Skyrock. Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.
1: Melodický rok, to je Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlučení. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro.

0: ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padoušským pánem. Dostanou se až k natáčení nového filmu a jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci. I noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
0: Díky Lukáši a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Johana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u zpráv. Proměnou prošlo autobusové nádraží na Tržnici v Olomouci. Je hotovo. Stavební práce zahrnovaly výměnu obrubníků, předláždění chodníků a nástupišť, obnovu asfaltobetonových vrstev a vozovky i rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí modernizace bylo také doplnění nového mobiliáře. Jsou tu tak nové autobusové přístřešky, 8 stojanů na jízdní kola, 21 laviček a 13 odpadkových košů.
2: Vzhledem k nutnosti zachovat autobusový provoz probíhaly stavební práce ve dvou etapách. V průběhu první etapy byla zhotovitelem použita nevyhovující asfaltová směs. Město na tuto skutečnost bezodkladně reagovalo a vadné živičné vrstvy nechalo v rámci reklamace odstranit a nahradit novými. Po dokončení všech prací plocha opět plně slouží cestujícím i autobusové dopravě.
1: Doplnil mluvčí města Olomouce Jan Horejš. Smrt na Jadranu. Úvodní nádrže Jadran u Oseka nad Bečvou mezi Lipníkem a Přerovem v úterý zemřel starší muž. Lidé ho zahlédli ve vodě asi 50 metrů od břehu. Bezvládného muže dostali z vody a pokusili se mu pomoci.
3: Po příjezdu hlídek na místo pokračovali policisté v poskytování pomoci až do příjezdu záchranné služby Olomouckého kraje. Resuscitace byla bohužel neúspěšná a muž v seniorském věku na místě zemřel. V souvislosti s uvedenou událostí byly z důvodu řádného objasnění zahájeny úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti.
1: Řekla za policii komisařka Miluše Zajícová. Tmavé plomby už se u zubaře nedávají. Od července začal platit jejich zákaz kvůli obsahu rtuti. Pojišťovny nově hradí obyčejnější bílé plomby nebo přispívají 900 korun na kvalitnější, píše o tom zdravotnický deník.
0: Sport.
1: A fandové silniční cyklistiky už vyhlížejí 4. červenec. Odstartuje slavná Tour de France. Velký etapový závod vyrazí z Barcelony a skončí 26. července v Paříži. Na startu budou také dva závodníci spojení s naším regionem. Olomoučtí rodáci Pavel Bittner a Jakub Otruba. Uvidíme, jak se jim na velké Tour zadaří.
4: V našem regionu nás čeká ve čtvrtek většinou polojasná obloha, sem tam se mohou objevit i dešťové přehánky. Denní maxima ve stínu mezi 22 a 26 stupni, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17 stupňů Celsia. Podobně naměříme taky v závěru pracovního týdne a během víkendu.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Tak a teď už hrajem.
6: Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. červenec na Skyroku. Dnes si musíme připomenout charitativní hudební megaakci Live Aid. Probíhá v roce 2005 v Londýně, Paříži, Berlíně, Římě, Filadelfii, Ontáriu, Tokiu, Johannesburgu, Moskvě, Cornwallu a 6. července také v Edinburgu. Koncerty organizují Bob Geldof a Mitch Ure. Vystupují na nich největší hvězdy hudebního nebe. Z rokových ikon to jsou U2, Paul McCartney, R.E.M. a také Pink Floyd, kteří se v Londýně objevují poprvé po 24 letech s Rogerem Watersem ve svých řadách. 2. července 1991 se blízkl skandálním kouskem frontman kapely Guns N' Roses Axl Rose. Během koncertu v St. Louis se vrhl do publika na diváka s kamerou, aby mu ji zabavil. Poté z koncertu odešel a následovali pouliční výtržnosti od rozladěných fanoušků. 2. července 1966 mají chuť řádit i někteří původní obyvatelé Tokia, když do jejich tradičního hudebního svatostánku Nippon Budokan Hall vtrhl Big Beat v podobě Beatles. Ti se stávají prvními rockery, kteří zde vystupují. Tady ale protest probíhá bez násilí. Poslední hudební událostí dneška je zkrocení prince temnot Ozzyho Osborna. 2. července 1982 si bere svou manažerku Sharon Arden v Maui na Havaji. Manželství mu docela prospělo. Kdo ví, jestli bychom se jinak dočkali rockových klasik jako Mr. Crowley, No More Tears, Mama Coming Home nebo Perry Mason. Zítra opět putujeme dějinami. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Hanácký soubor Olešnica do Loplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
14: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
15: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozhodnutí. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek.
4: Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2023.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz

0: také na Facebooku.
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho čtyř dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
4: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
5: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je čtvrtek 2. července. Světová špička ženské paraatletiky míří do Olomouce. Ode dneška do soboty se tu na atletickém stadionu koná druhý ročník světového poháru v paraatletice žen. V Olomouci se představí 184 atletek z 42 států, včetně medailistek z paralympiád.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V případu loňské krádeže kabelů na železnici u Lipníka se dnes vrací přerovský soud. Třem obžalovaným mužům hrozí až 6 let ve vězení. Jejich čin na 20 hodin paralyzoval dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun. Uvidíme, jak to s nimi dopadne. Přívalové deště na Valašsku. Obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic čelili včera odpoledne a večer bouřkám a přívalovým dešťům. Spadlo až 100 litrů vody na metr čtvereční. Voda se převalila přes desítky domů. Hladina v Setínské Bečvi ve Velkých Karlovicích vystoupala na 3. povodňový stupeň. V noci už ale klesala. Přívaly srážek navíc podemlely železnici, což do noci zastavilo vlakovou dopravu mezi Halenkovem a Velkými Karlovicemi.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc včera rozehráli trojici přípravných utkání, kterou mají na programu na hřišti ve Slatinicích na Olomoucku. Vyzvali slovenský tým MFK Skalica a zápas skončil 0-0. Sigma dále hraje ve Slatinicích v sobotu od 10 hodin proti Banské Bystrici a pak ještě od 17 hodin s Hanáckou Slavií Kroměříž.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Sluníčko dneska vyšlo ve 4:45 a zapadá v 21 hodin. Víme, jak bude. Na Moravě i nadále většinou polojasno, s trochou mraku, občas i s deštěm. A to i teď po ránu. Jinak na teploměru by mělo být maximálně 25 stupňů dnes a také zítra. A pokud vyrazíte na hory, tak v Jeseníkách a v Beskydech naměříme zhruba 17 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty. V Nemilanech probíhá tu údržba do konce srpna a u zavírku nám hlásí také ulice Šafaříkova a Řezníčkova. Je to kvůli finální úpravě povrchů vozovek. Havárie osobáku se stále řeší na Přerovsku, na silnici Pavlovice Šišma a policejní hlídku máme hlášenou v Šumperku na Uničovské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: iRock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, dejte si nějakou mňamku, ať máte sladší život. Býci, když se k lidem chováte dobře, vrátí se vám to. Blíženci, efektivně se nasměrujete k tomu správnému cíli. Raci, budete mít srdce na dlani. Lvi, zkuste se vymanit z pracovní rutiny. Pany, pamatujte, že žádný učený z nebe nespadl. Váhy, vy se šikovně vyhnete nástrahám svých rivalů. Štíři, ochotně pomáháte, což z vás dělá ty nejlepší parťáky. Střelci, dělejte, co máte nejradši, cestujte a bavte se. Kozorozi, potřebujete pro sebe víc osobního prostoru. Vodnáři, vy jste experti na spontánní nápady. A co my ryby, musíme počítat s tím, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Skyrock.
0: Skyrock.

0: jsme Skyrock a držíme ti exkluzivní flag v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundialu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
3: This showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had the best performance so far in the tournament.
2: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé,

0: Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Mother of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Je čtvrtek 2. července.
2: Pokus o vraždu v Olomouci. Krajský soud tu začal projednávat případ 38-leté Michaely Caop, obžalované z pokusu o vraždu. Žena měla loni v listopadu po hádce v bytě v Olomouci bodnout svého partnera kuchyňským nožem do hrudi. Útok nožem muži způsobil těžké zranění plíce. Život mu zachránila rychlá lékařská pomoc. Obžalovaná žena se u soudu k činu přiznala. Odmítla však, že by partner chtěla ublížit. Hrozí až 18 let ve vězení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích 3 měsících, a to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník.
0: Sport.
2: Olomoucká rodačka Karolína Muchová postoupila na Wimbledonu do 3. kola. Elitní tenistka si poradila na londýnském travnatém Grand Slamu s Číňankou Shuai Chang po setech 6-3 a 6-2. Další utkání Karolínu čeká zítra.
3: Včera na Moravě místy bouřky, v hranicích dokonce padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí lokální záplavy. Víme, jak bude, počasí už by mělo být klidnější, oblačnosti i srážek má dnes ubývat a ukáže se sluníčko. Jinak teploty dnes a zítra nejčastěji do 25 stupňů. A co o víkendu, to se počítá s polojasnou sobotou i nedělí. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, i díky vám. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony. Komplikace stále na dálnici D46 na trase Olomouc-Vyškov. Poruchané vozidlo totiž stojí na exitu Prostějov sever a odstavený neoznačený vůz hlásíte taky na silnici 55 v úseku Přerov-Kokory. Tak dojeďte v pohodě, na cestách je s vámi to správné rádio.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium. Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy. Kalendárium.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džorb, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a tím

0: plivůru začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to mimoňtí tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Konkomaje, na ten obu, daj fuku!
2: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci. I noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
0: Díky Lukáši a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
3: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
11: Jsme mladí
12: a neklidní.
11: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
12: Kdo si hraje nezlobí, ne?
14: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
15: Každou neděli dopoledne na Nově.
14: A poprvé v Příbrami.
16: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
17: Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme vám zprávy. Uprchlé telátko naháněli strážníci v Olomouci Droždíně. Na tísňovou linku sice v úterý ráno přijali oznámení o útěku krávy, ale realita na místě byla o poznání menší a mladší. Tele chytili a vrátili do ohrady. Ročně olomoučtí strážníci řeší asi 600 případů volně pobíhajících zvířat, která musí chytit. Častěji jde však třeba o psy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Máme tu čtvrtek a to znamená, že je v regionu k dostání nové číslo týdeníku Hanák. A co pak se v něm dočteme? Nese aktuality o plánech změn na městském hřbitově v Prostějově, dále o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích. Klimatická změna tlačí česká města k výsadbě odolnějších stromů. U nás dosud běžné stromy přestávají zvládat horka a sucha. Nově se proto častěji sázejí například jinany a jerlíny. Fungují jako přírodní klimatizace, píše ČTK. Evropská unie chce srovnat podmínky trhu, zavedla proto clo pro levné zásilky do 150 eur ze zemí mimo Evropskou unii. Opatření se dotýká hlavně nákupů z čínských internetových obchodů, které zaplavovaly zásilkový systém i v České republice.
3: Už bylo do České republiky dovezeno 106 milionů zásilek. To znamená, že za půl roku letošního roku již jsme překonali ta čísla, kterých jsme dosáhli v minulém roce. Co se týká vývoje v celé Evropské unii v roce 2023 to byly 2,3 miliardy zásilek a v loňském roce už to bylo téměř 6 miliard zásilek.
2: Říká za ředitelství cel Jiří Trousil.
0: Sport.
2: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
4: Sluníčko dneska vyšlo ve 4:45 a zapadá v 21 hodin. Víme, jak bude. Na Moravě i nadále většinou polojasno, s trochu mraku, občas i s deštěm. Jinak na teploměru by mělo být maximálně 25 stupňů dnes a také zítra. A pokud vyrazíte na hory, tak v Jeseníkách a v Beskydech naměříme zhruba 17 stupňů.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech, probíhá na nich údržba a uzavírka pokračuje na ulicích Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchů vozovek. Tady je to už jen do 10. července. Odstavené auto máme aktuálně na D1, 304. kilometr na trase Bělotín-Přerov. Je to kousek za exitem na hranice a policejní hlídku hlásíte v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
3: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun.
2: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek.
0: Sport.
2: Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Včera na Moravě místy bouřky, v Hranicích dokonce padaly kroupy jako 20 koruny a Valašsko po dnešní noci hlásí lokální záplavy. Víme, jak bude, počasí už by mělo být klidnější, oblačnosti i srážek má dnes ubývat a ukáže se sluníčko. Jinak teploty dnes a zítra nejčastěji do 25 stupňů. A co o víkendu, to se počítá s polojasnou sobotou i nedělí. Přehánky anebo bouřky se objeví jen ojediněle, hlavně na horách. A nejvyšší denní teploty dosáhnou na 22 až 27 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, a taky díky, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na obchvatu Olomouce před exitem Křelov nebo na dálnici D35 Lipník Olomouc u Velkého újezdu. A ještě se podíváme do Prostějova. I tady začaly nějaké ty prázdninové uzavírky, například na Plumlovské. Objízdná trasa aktuálně vede po ulici Josefa Lady u stadionu Kostelecká a Blahoslavova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jede.
0: Tak a teď už hrajem.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s Výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona,
5: slavné Arch Enemy,
6: In Flames,
5: Slaughter to Prevail,
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: to nejlepší rádio, to je taky ta nejlepší zábava a nejlepší filmy. V olomouckém Premier Cinemas dneska romantická komedie Po večerce, sci-fi Den odhalení nebo hororová parodie Scary Movie. A Ofiko má premiéru animák Mimoni a Monstra. Šílené žluté Mimoně můžeme zítra a o víkendu potkat taky v Prostějově a v Boskovicích. A je to tady, podsta Haně Hegerové. Konečně v Olomouci, na korunní pevnušce. To je 25 čanzonů a 2 hodinky vzpomínek. A žije Hegerová tento pátek od 20 hodin na olomoucké pevnušce. Je tady taky pozvánka do olomouckého letňáku. Dneska dáváme svěrákovskou novinku 5 švestek. Zítra, tedy v pátek, to bude 90ková klasika pro milovníky bowlingu, bílého medvěda a perských koberců. To je Big Lebowski v olomouckém letním kině. A zámek Plumlov láká na velkou šermířskou akci. Je to dobývání Plumlova a neb bojová umění středověku. Potkáme se během prodlouženého víkendu, to znamená od soboty do pondělka. Bude i dětský rytířský turnaj, taky pohádky a draví ptáci. Kde jinde než na Plumlově? Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívej.

0: motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
1: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.hanackaneckyada.cz

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Požár na rohu Velkomoravské a Švajcerově ulice v Olomouci. Hasiči likvidovali v noci na dnešek požár kůlny. Objekt hořel v plném rozsahu. Hasiči živel rychle zneškodnili a událost se obešla bez zranění.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vážná nehoda na Olomoucku. Kvůli riskantnímu předjíždění bourala tři auta. Stalo se to včera u Dubu nad Moravou. 28-letý řidič Peugeotu při předjíždění ohrozil protijedoucí vůz. Jeho řidička strážce zabránila strhnutím řízení. Další auto pak skončilo v poli. Při nehodě se zranili tři lidé. Pro jednoho letěl záchranářský vrtulník. Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích třech měsících, a to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník.
0: Sport.
1: Sledujeme, jak se daří tenistům spojeným s naším regionem na Wimbledonu. Na trávě londýnského Grand Slamu se dnes předvedou ve druhém kole tři. Z prostějovského klubu Jiří Lehečka vyzve po půl čtvrté Slováka Molčana a Jakub Menšík po půl šesté Bulhara Dimitrova. A hvězda přerovského klubu Linda Nosková hraje po půl šesté s Kolumbijkou Osoriovou. Přineseme vám výsledky.
2: Víme, jak bude. Nejvyšší teploty by dnes neměly přesáhnout 27 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 17. Zítra nás pak čeká zamračený start dne. Místy může dopoledne i trochu zapršet. Postupně by se ale oblačnost měla rozpouštět. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů. Na většině Hané je dnes biozátěž na druhém stupni. Zítra by se nám ale měla vylepšit na jedničku.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou, jen v Týnecké ulici u Kauflandu stojí odstavené auto. Tak tam projíždíme opatrně. Nohu z plynu dáme taky na Šumpersku v obci Libina. Na silnici tu volně pobíhají koně. Policijní hlídky nám hlásíte v obci Sasina, v ulici U Labutě, na D46 na exitu Vyškov a taky ve Zlíně v ulici Vizovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. červenec na Skyroku. Dnes si musíme připomenout charitativní hudební megaakci Live Aid. Probíhá v roce 2005 v Londýně, Paříži, Berlíně, Římě, Filadelfii, Ontáriu, Tokiu, Johannesburgu, Moskvě, Cornwallu a 6. července také v Edinburgu. Koncerty organizují Bob Geldof a Mitch Ure. Vystupují na nich největší hvězdy hudebního nebe. Z rockových ikon to jsou U2, Paul McCartney, R.E.M. a také Pink Floyd, kteří se v Londýně objevují poprvé po 24 letech s Rogerem Watersem ve svých řadách. 2. července 1991 se blízkl skandálním kouskem frontman kapely Guns N' Roses Axl Rose. Během koncertu v St. Louis se vrhl do publika na diváka s kamerou, aby mu ji zabavil. Poté z koncertu odešel a následovali pouliční výtržnosti od rozladěných fanoušků. 2. července 1966 mají chuť řádit i někteří původní obyvatelé Tokia, když do jejich tradičního hudebního svatostánku Nippon Budokan Hall vtrhl Big Beat v podobě Beatles. Ti se stávají prvními rockery, kteří zde vystupují. Tady ale protest probíhá bez násilí. Poslední hudební událostí dneška je skrocení prince temnot Ozzyho Osborna. 2. července 1982 si bere svou manažerku Sharon Arden v Maui na Havaji. Manželství mu docela prospělo. Kdo ví, jestli bychom se jinak dočkali rockových klasik jako Mr. Crowley, No More Tears, Mama Coming Home nebo Perry Mason. Zítra opět putujeme dějinami, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne
9: na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Jsme Skyrock a držíme ti exkluzivní flek v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
3: This showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had their best performance so far in the tournament.
2: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
2: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
1: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
3: Víme, jak bude. V Olomouci teď ukazuje teploměr 25 stupňů, v Šumperku 23, v Bruntále hlásí 22, chladněji je pak v Jeseníku, tam rtuť teploměru tančí kolem 20. Podle předpovědi by na celé Hané v průběhu dne nemělo být více než 27 stupňů. Zítřejší teplotní maxima slibují odborníci mezi 22 a 26 stupni. Pokud dneska půjdeme ven, nezapomeneme se namazat opalovacím krémem. Sluníčko má dneska totiž opravdu sílu. UV index je na šestce.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na překážku na silnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Tovární. Podobnou situaci pak řešíme taky na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Loštice, a to v levém jízdním pruhu. Nefunkční semafor může komplikovat dopravu ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Ve Zlíně nám pak hlásíte taky dopravní nehodu, a to konkrétně na Benešově nábřeží. Na místě je policie. Policijní hlídky potkáme taky na D1 na exitu Přerov. Na té samé dálnici jsou taky na odpočinku Čívadle Osek, číhají i ve Šternberku v ulici Uničovská. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Přesně tohle jsme potřebovali, že? Ten nejlepší melodický rok. Ano, tohle je Skyrock. Ať se dneska daří, ať je všechno v topu a my jedeme dál.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Skyrock.
12: Rockové hity během dne neopakujeme.
13: Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru.
14: Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium. Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá Světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
6: Skyrock. Nejlepší rockový výběr.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Řidiči v Olomouci, nejprve informace pro vás. Vjezd do fakultní nemocnice Olomouc v ulici IP Pavlova je zavřený. Nemocnice tu mění dosluhující vrátnici. Místo bude neprůjezdné do soboty. Informuje o tom web olomouc.cz. Do fakultní nemocnice Olomouc se můžeme dostat autem ostatními vjezdy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Soud rozhodl. Rok a čtvrt až 3,5 roku vězení dostali 3 muži, kteří loni v listopadu ukradli kabely na železnici u Lipníka. Jejich čin na 20 hodin zastavil dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun.
2: Podle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojený.
1: Komentoval rozsudek žalobce Petr Klimeš. Vytáhnout lopatu na sníh v červenci? I to se může stát. Bouřky, které včera zasáhly Beskydy, sebou přinesly i krupobytí a lidé z Karolinky na Valašsku odklízeli kroupy velké jako pingpongové míčky lopatami na sníh. Doplníme, že silnými bouřkami včera skončila dosavadní vlna veder. Budeme si moci nakoupit v supermarketech během nadcházejících svátků 5. a 6. července? Ano, půjde to. Zákonný zákaz prodeje ve velkých prodejnách o státních svátcích se na červencové svátky nevztahuje.
0: Sport.
1: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Průměrná teplota pro dnešní den je 19 stupňů. Ten tedy dnes na Hané překračujeme. Rekordní teplota pro dnešní datum je ale 37 stupňů a k té se dnes nedostaneme. Předpovědi slibují, že by se mělo ochladit na příjemnou letní teplotu. 40 by nás teď nějakou dobu trápit neměly. Třeba zítra čekáme teplotní maxima mezi 22 a 26 stupni. Dopoledne nám v pátek může sprchnout, odpoledne bychom měli mít polojasno.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci v ulici Brněnská ve směru na Smetanovy sady. Nehoda může komplikovat dopravu na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Západ. Bouračku máme taky v Bruntále v ulici Pionýrská na křižovatce s ulicí Jesenická. Na silnici je překážka, nehoda se vyšetřuje, jsou tu policejní hlídky. Tak projíždíme opatrně. Pohodovou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyrocku, jako vždycky, nejlepší rokový výběr, nejlepší zábava, zajímaví hosté, zajímavá témata. Ještě v téhleté hodině si povíme, jaké jsou filmové premiéry tohoto týdne. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Skyrock.

Rádio Hana, Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlučení. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a tři čtvrtě tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
8: Konkomaje, na ten obu, daj fuku!
1: Francouzská komedie a je to tady zas americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
10: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
3: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 miliony 645 500 korun.
2: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek.
0: Sport.
2: Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.
4: Víme, jak bude. Pokud vám je doma teplo, určitě si v noci vyvětrejte. Teploty pod hvězdným nebem totiž klesnou až ke 13 stupňům. Na horách dokonce až k 10. Jen v Jeseníkách opatrně, tam by nám během noci mohla spadnout nějaká ta přiháňka. Neměla by ale přesáhnout 2 mm. Zítra dopoledne může taky místy zapršet, odpoledne už ale čekáme polojasno. Teplotní maxima se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Kvůli poruše je v Olomouci odstavené auto v ulici Přerovská na křižovatce s Hamerskou. Projíždíme tudy opatrně. Podobnou situaci s odstaveným vozidlem na Krajnici řešíme taky na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Západ. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou na D35 na exitu Velký Újezd, v Zábřehu v ulici Olomoucká, taky na výjezdu z hranic ve směru na Bělotín, tachometr si pohlídáme v Boskovicích v ulici Mánesova a na výjezdu z Prostějova ve směru na Věrovany. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrockem makáme i odpočíváme. Se Skyrockem všechno děláme na 100%. A ještě nás čeká rozhodně plno skvělých hitů, tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona,
5: slavné Arch Enemy,
6: In Flames,
5: Slaughter to Prevail,
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
10: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našem rádiu jsme pročetli regionální zprávy, máme pro vás to nejzajímavější z nich. Víme, o čem se píše. Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela v úterý občerstvení na Plumlově. Konkrétně se jedná o provozovnu v autokempu Žralok. Detaily popisuje report.cz. Máte smysl pro humor a šikovné ruce? Zapojte se do 7. ročníku Hanácké neckyády v Horce už 1. srpna. Další info na webu hanackaneckyada.cz. Nový týdeník Hanák přináší aktuální informace o investicích modernějšího prostředí prostějovského hřbitova, o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích na Přerovsku. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více info v restauracích.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
2: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letnikino.cz a také na Facebooku.
0: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyroku.
3: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Požár na rohu Velkomoravské a Švajcerovy ulice v Olomouci. Hasiči likvidovali v noci na dnešek požár kůlny. Objekt hořel v plném rozsahu. Hasiči živel rychle zneškodnili a událost se obešla bez zranění.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vážná nehoda na Olomoucku. Kvůli riskantnímu předjíždění bourala 3 auta. Stalo se to včera u Dubu nad Moravou. 28-letý řidič Peugeotu při předjíždění ohrozil protijedoucí vůz. Jeho řidička strážce zabránila strhnutím řízení. Další auto pak skončilo v poli. Při nehodě se zranili 3 lidé. Pro jednoho letěl záchranářský vrtulník. Městská hromadná doprava v Přerově zdarma. Na pár dní ano. Město poskytne MHD zdarma na 12 dní v příštích 3 měsících. A to během festivalu Velká Morava, svatovavřineckých hodů, gastrofestivalu a Evropského týdne mobility. Cílem je snížit dopravní zátěž v Přerově. Léto v plném proudu, je třeba myslet na Vánoce. Tak to vidí v Jeseníku. Město už tu hledá vánoční strom. Najít ten pravý totiž dle vedení města chvíli trvá. Lidé mohou nabídnout městu jehličnan ze své zahrady. Podrobněji o tom píše Deník.
0: Sport.
1: Sledujeme, jak se daří tenistům spojeným s naším regionem na Wimbledonu. Na trávě londýnského Grand Slamu se dnes předvedou ve druhém kole 3. Z prostějovského klubu Jiří Lehečka vyzve po půl čtvrté Slováka Molčana a Jakub Menšík po půl šesté Bulhara Dimitrova. A hvězda přerovského klubu Linda Nosková hraje po půl šesté s Kolumbijkou Osoriovou. Přineseme vám výsledky.
2: Víme, jak bude. Nejvyšší teploty by dnes neměly přesáhnout 27 stupňů. Na horách naměříme nejvýše 17. Zítra nás pak čeká zamračený start dne. Místy může dopoledne i trochu zapršet. Postupně by se ale oblačnost měla rozpouštět. Teploměry naměří maximálně 26 stupňů. Na většině Hané je dnes biozátěž na druhém stupni. Zítra by se nám ale měla vylepšit na jedničku.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou. Nehodu nám ale hlásíte v Šumperku, v ulici Bratří Čapků, taky ve Zlíně, v ulici Dlouhá a na Kroměřížsku na trase Postoupky Bezměrov. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D1 na exitu Říkovice, taky na exitu Přerov. Potkáme je i ve Zlíně v ulici Vinohrádek a v ulici Nábřeží. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: ladíte Skyrock, tohle je prostě značka ideál. Tady pro vás máme nejlepší rockový výběr a taky tu nejlepší zábavu. Ještě v téhleté hodině pozvánka do klasického kina anebo do letňáku. Tak určitě poslouchejte dál a užívejte si to v plné parádě.
1: Na Šumpersku na 100 FM.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Jsme mladí
1: a neklidní.
0: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Skyrock.
9: Skyrock.
10: Mississippi blood running through her veins. So mama was a hooker down New Orleans.

0: Johana Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
2: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
0: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
2: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu,
0: každý den,
2: non-stop.
1: Skyrock.

0: porazit.
1: To nejlepší rádio, to je taky ta nejlepší zábava a nejlepší filmy. V olomouckém Premier Cinemas dneska romantická komedie Po večerce, sci-fi Den odhalení nebo hororová parodie Scary Movie. A Ofiko má premiéru animák Mimoni a Monstra. Šílené žluté Mimoně můžeme zítra a o víkendu potkat taky v Prostějově a v Boskovicích. A je to tady, podsta Haně Hegerové. Konečně v Olomouci, na korunní pevnušce. To je 25 chansonů a 2 hodinky vzpomínek. A žije Hegerová tento pátek od 20 hodin na olomoucké pevnušce. Je tady taky pozvánka do olomouckého letňáku. Dneska dáváme svěrákovskou novinku 5 švestek. Zítra, tedy v pátek, to bude 90-ková klasika pro milovníky bowlingu, bílého medvěda a perských koberců. To je Big Lebowski v olomouckém letním kině. A zámek Plumlov láká na velkou šermířskou akci. Je to dobývání Plumlova a neb bojová umění středověku. Potkáme se během prodlouženého víkendu, to znamená od soboty do pondělka. Bude i dětský rytířský turnaj, taky pohádky a draví ptáci. Kde jinde než na Plumlově? Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Akce zábava.
7: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
10: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u dalších zpráv. Řidiči v Olomouci, nejprve informace pro vás. Vjezd do fakultní nemocnice Olomouc v ulici IP Pavlova je zavřený. Nemocnice tu mění dosluhující vrátnici. Místo bude neprůjezdné do soboty. Informuje o tom web olomouc.cz. Do fakultní nemocnice Olomouc se můžeme dostat autem ostatními vjezdy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Soud rozhodl. Rok a čtvrt až 3,5 roku vězení dostali 3 muži, kteří loni v listopadu ukradli kabely na železnici u Lipníka. Jejich čin na 20 hodin zastavil dopravu na hlavním tahu a způsobil škody za miliony korun.
2: Podle mého názoru soud při ukládání druhu a výměry trestu správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojený.
1: Komentoval rozsudek žalobce Petr Klimeš. Vytáhnout lopatu na sníh v červenci? I to se může stát. Bouřky, které včera zasáhly Beskydy, sebou přinesly i krupobytí a lidé z Karolinky na Valašsku odklízeli kroupy velké jako pingpongové míčky lopatami na sníh. Doplníme, že silnými bouřkami včera skončila dosavadní vlna veder. Budeme si moci nakoupit v supermarketech během nadcházejících svátků 5. a 6. července? Ano, půjde to. Zákonný zákaz prodeje ve velkých prodejnách o státních svátcích se na červencové svátky nevztahuje.
0: Sport.
1: Český hokejový obránce Radko Gudas má v NHL nové působiště. Podepsal 6letou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou Panthers. Klub elitního 36letého beka získal v pondělí z Anaheimu.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Jasná obloha nebo polojasno, mírný vítr a teploty přes den mezi 20 a 24 stupni Celsia. Na horách potom kolem 15 stupňů. Tak taková je předpověď v našem regionu na pátek. A co víkend? Naměříme i nadále lehce nad 20. V neděli by nás měly provázet ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Bourá se v Olomouci na třídě 17. listopadu. Došlo tady ke střetu osobního auta a tramvaje, ale dá se tudy projet v pohodě. Bourá se i od Olomouce na kruháči u hranic. Jde o nehodu 2 osobních aut a i tady to nemá vliv na plynulost provozu. Policejní hlídka je potom na D1 směr Ostrava na exitu Přerov, taky na D35 směr Holice na exitu Křelov a nebo ve Velkých Losinách na ulici Rudé armády. Dobře dojďte!
0: Tak a teď už hrajem.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Skyrock.
1: Skyrock.
7: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
5: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: a držíme ti exkluzivní flek v té úplně první řadě. Obří vyprodané stadiony, neskutečné fanouškovské emoce a fotbal, který má od první minuty pořádný kytarový drive. Hoď za hlavu složité tabulky a nudné statistiky. Poslouchej ty největší kuriozity, pikantní drby a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: V ulicích tisícovky lidí, na obloze světelná show a ohňostroje jako na Silvestra. Ano, jak už víme, Mexiko postupuje do osmifinále a jako jeden z mála týmů si drží čisté konto. Darovali jste nám nezapomenutelnou radost. Tohle vzkázala hráčům mexická prezidentka po výhře 2-0 nad Ekvádorem. Mexiko na tuhletu výhru ve vyřazovací části čekalo přesně 40 let. Zelené dresy tak budou dál řádit na mundiálu a v osmifinále jdou na Anglii. Dosavadní výkon mexického týmu hodnotí také Zlatan Ibrahimovič.
3: This showed from the first minute who is the boss of the game. This Mexico had their best performance so far in the tournament.
2: Suverénní, dominantní, skvělý, zatím prý nejlepší na turnaji. Tohle říká o Mexiku Zlatan Ibrahimovič, letos na šampionátu jako fotbalový komentátor. My dál všechno sledujeme a samozřejmě fandíme.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsme mladí a neklidní. Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
7: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Milí a vážení rokové hlášení, léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Kalkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
10: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Vítejte u zpráv, podíváme se na Olomoucko. Zákaz odběru povrchové vody ve Šternberku. Město na svém území vydalo zákaz nakládání s povrchovými vodami. Opatření kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům v řekách potrvá až do 15. září. Nařízení zakazuje lidem ve Šternberku brát vodu z řek, potoků i nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad. Stopka platí také pro čerpání technickými zařízeními, a to i v případech, kdy mají obyvatelé povolení. Mnoho hraček má nedostatky. V Česku to hlídá ČOJKA. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů hraček určených pro děti od narození do 14 let a problematických bylo 285. Nejčastější byly nedostatečné pro chybějící informace pro spotřebitele.
3: Za zjištěná porušení právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí celkem 58 pokut na místě v souhrnné výši 157 tisíc korun a ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 miliony 645 500 korun.
2: Řekl za Českou obchodní inspekci mluvčí František Kotrba. Rekordní vlna veder je u konce. Jak píší Novinky.cz, po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu, tedy okolo 25 stupňů ve stínu. Přibude také oblačnosti a srážek.
0: Sport.
2: Přední český basketbalista Tomáš Satoranský uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači vypršela smlouva a rozloučil se tak s klubem, v němž strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán.
4: Pokud míříte v těchto dnech do lesa nebo na louku, určitě se potom doma prohlédněte, protože klíšťata mají na našem území i nadále vysokou místy i mimořádnou aktivitu. Víme, jak bude. V závěru pracovního týdne i o víkendu nás čekají teploty nejčastěji mezi 20 a 24 stupni Celsia ve stínu. V pátek a v sobotu počítáme hlavně se sluníčkem, ve druhé polovině víkendu s vyšší oblačností a občasným deštěm.
0: Doprava.
4: Bourá se za Valašským Meziříčím na cestě na Hoclavice. Jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě, která se dá ale opatrně obět. No a když už jsme v tomhle regionu, tak ve směru na Zubří je od Valmezu zdržení na 20 minut. Na drobnou nehodu potom pozor taky na Prostějovsku na trase Slatinice Smržice. A co pokuty? Policejní hlídky kontrolují provoz v Přerově na Polní, taky v Plumlově, anebo mezi Hulínem a Tlumačovem. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Přesně tohle jsme potřebovali, že? Ten nejlepší melodický rok. Ano, tohle je Skyrock. Ať se dneska daří, ať je všechno v topu a my jedeme dál.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: realita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Rádio Hana Skyrock.
4: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
5: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
4: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady čtvrtek, je 2. července, svátek má každá Paťa a Patricie. Holky, všechno nejlepší. Narozeniny dneska slaví moderátorka Love Islandu nebo Bachelora Zorka Hejdová, taky hokejový brankář Tomáš Vokoun nebo americká herečka Lindsay Lohan. A pozor, na dnešek připadá světový den UFO. Tak tedy, ať žije E.T. mimozemšťan, zdravíme a taky do vesmíru posíláme naše nejlepší pozemské songy. Kalendárium.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
2: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
1: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
3: Dnes v noci teploty spadnou na 17 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká jasná obloha nebo polojasno a teploměry nám budou ukazovat ve stínu, nejčastěji mezi 20 a 24 stupni Celsia. A co víkend? I nadále podobná teplota, tedy lehce nad 20. V sobotu stále polojasno, v neděli dešťové přehánky a spíše oblačno. Doprava.
4: Připomínáme nehodu 2 osobních aut za Valašským Meziříčím. Je to směr Hoclavice a projet se tu dá bez problému. Pozor i v Bruntále na Krnovské ulici, tady provoz hlídá policejní hlídka. No a mrkneme i na kolony. V Olomouci to na 10 minut stojí na Lesní ulici. 20-minutové zdržení naberete před Mohelnicí od Moravské Třebové. A čtvrt hodiny je potom zdržení taky před Moravskou Třebovou od Svitav. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku, jako vždycky, nejlepší rokový výběr, nejlepší zábava, zajímaví hosté, zajímavá témata. Ještě v téhleté hodině si povíme, jaké jsou filmové premiéry tohoto týdne. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se na Skyroku.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Skyrock.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. červenec na Skyroku. Dnes si musíme připomenout charitativní hudební megaakci Live Aid. Probíhá v roce 2005 v Londýně, Paříži, Berlíně, Římě, Filadelfii, Ontáriu, Tokiu, Johannesburgu, Moskvě, Cornwallu a 6. července také v Edinburgu. Koncerty organizují Bob Geldof a Mitch Ure. Vystupují na nich největší hvězdy hudebního nebe. Z rockových ikon to jsou U2, Paul McCartney, R.E.M. a také Pink Floyd, kteří se v Londýně objevují poprvé po 24 letech s Rogerem Watersem ve svých řadách. 2. července 1991 se blízkl skandálním kouskem frontman kapely Guns N' Roses Axl Rose. Během koncertu v St. Louis se vrhl do publika na diváka s kamerou, aby mu ji zabavil. Poté z koncertu odešel a následovali pouliční výtržnosti od rozladěných fanoušků. 2. července 1966 mají chuť řádit i někteří původní obyvatelé Tokia, když do jejich tradičního hudebního svatostánku Nippon Budokan Hall vtrhl Big Beat v podobě Beatles. Ti se stávají prvními rockery, kteří zde vystupují. Tady ale protest probíhá bez násilí. Poslední hudební událostí dneška je zkrocení prince temnot Ozzyho Osborna. 2. července 1982 si bere svou manažerku Sharon Arden v Maui na Havaji. Manželství mu docela prospělo. Kdo ví, jestli bychom se jinak dočkali rockových klasik jako Mr. Crowley, No More Tears, Mama Coming Home nebo Perry Mason. Zítra opět putujeme dějinami, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
9: Skyrock.
10: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozhodnutí. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: I jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
2: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Zakázku jsme vysoutěžili za cenu 3 miliony korun.
1: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Pokračuje čištění místa havárie vlaku s toxickým benzenem na Hranicku. Druhou etapu sanace chce státní podnik Diamo začít v září. Nyní hledá zhotovitele čištění a náklady na sanaci odhaduje na 380 milionů korun. K havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Hranicku došlo loni v únoru. Následky úniku toxické látky se daří držet pod kontrolou díky filtrům s aktivním uhlím a chemické oxidaci. Úplné vyčištění půdy a podzemních vod tu potrvá roky. Sport. Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
3: Jasná obloha nebo polojasno, mírný vítr a teploty přes den mezi 20 a 24 stupni Celsia. Na horách potom kolem 15 stupňů. Tak taková je předpověď v našem regionu na pátek. A co víkend? Naměříme i nadále lehce nad 20. V neděli by nás měly provázet ale taky dešťové přehánky a vyšší oblačnost.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu jsme pročetli regionální zprávy, máme pro vás to nejzajímavější z nich. Víme, o čem se píše. Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela v úterý občerstvení na Plumlově. Konkrétně se jedná o provozovnu v autokempu Žralok. Detaily popisuje report.cz. Máte smysl pro humor a šikovné ruce? Zapojte se do 7. ročníku Hanácké neckiády v Horce už 1. srpna. Další info na webu hanackaneckiada.cz. Nový týdeník Hanák přináší aktuální informace o investicích modernějšího prostředí prostějovského hřbitova, o velké proměně kroměřížského bazénu nebo také o budování nové konstrukce mostu v Hranicích na Přerovsku. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
1: Skyrock.
2: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě.

0: Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: Skyrock.

na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: turistická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou neckiádu.

0: I jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz Masters
1: of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
0: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
0: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
5: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství a pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
6: Guys, that is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: I'll say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock.
0: Skyrock.
8: Skyrock.
0: Skyrock.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: datem vzdálenější je z roku 1969. Briana Jonese, kytaristu Rolling Stones, nacházejí mrtvého u něj doma v bazénu. Bližší je z roku 1971 a netýká se nikoho jiného než legendárního Jima Morrisona z Doors. Toho údajně našla jeho přítelkyně Pamela Korsnová pro změnu ve vaně. Na rozdíl od Jonese udělala z Morrisona jeho předčasná, také ne zcela vyjasněná smrt v pouhých 27 letech ikonu. Morrison zanechává množství textů, básní, povídek a s kapelou Doors nám odkazuje písně jako Light My Fire nebo Break On Through To The Other Side. Z ponuré nálady odchodu si pomůžeme narozeninovou gratulací do filmového světa herci, producentovi, scénáristovi a režisérovi Tomu Cruiseovi. Z jeho herecké kariéry si připomeneme aspoň ty nejznámější filmy jako Top Gun, Rain Man, série Mission Impossible, Vanilkové nebe nebo Poslední samuraj. Na závěr technická lahůdka z lékařského prostředí. 3. července 1977 je poprvé užita k zobrazení lidského těla magnetická rezonance. Sken provedli pánové Raymond Damadian, Larry Minkoff a Michael Goldsmith. Zítra opět vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.